0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktů na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Doosan Škoda Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podílela o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. 9. června, těsně po západu slunce, se na obloze potkají Venuše a Jupiter v takzvané planetární konjunkci. Budou vypadat, jako by se málem dotýkali, ale ve skutečnosti je mezi nimi nejméně 4x vzdálenosti Země od slunce. Takže ano, kosmická iluze, hodná dobrého kouzelníka. Jak popisuje portál space.com, tahle setkání se opakují zhruba jednou ročně, protože naše sluneční soustava je placatá jako pizza. Planety obíhají skoro v jedné rovině, takže se na obloze stále potkávají na stejné stezce, ekliptice. A teď to nejlepší. Planetární vědkyně Kat Volková vysvětluje, že právě tahle dynamicky klidná konfigurace je jedním z důvodů, proč na Zemi existuje život. Kdyby byly oběžné dráhy nakloněné nebo protáhlé, klima by se zbláznilo a zlatovláska by si nesedla.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. I think I got everybody kind of fired
1: up, you know. Midnight Star mezi tím

0: My si z nich dáme jeden originální hit.
1: Yes, With My Whistle is a different kind of love song, more conventional. The lyrics and words tell a story that lurks in everybody's heart.
2: I'm sorry, I asked, you know.
0: Ale pozor, titul romantické písně od Midnight Star neznamená dvojsmysl olízní mou píšťalku, ale svlažit hrdlo. I když...
2: Midnight Star!

0: Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This is a power play. Zun.

0: vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech je dramedie Filman, Netflix si nasadil kriminální drama podle skutečné události Jediný svědek a Edisonline nabízí nově Matku. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktů na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Doosan Škoda Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podílela o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Hejžo, vstáváme! Budíček!
3: Já už jdu! A akce!
4: Panuje mezi lidma takový názor, že když umělec při své práci prožívá duševní muka, tak vzniká to pravé umění.
2: No vidíš, já jsem ti to říkal.
3: Mohli bychom si povídat o vaší mamince?
4: Ano, mohli.
5: V kinech můžete vyrazit na domácí novinku Filman, celovečerní debut režiséra Zdeňka Kováře. Příběh začíná tam, kde začínají sny většiny mladých filmařů, u prázdné kapsy a scénáře, který se pořád nějak nedaří dotáhnout do konce. Ale jeho cesta se nečekaně protne s příběhem z válečné minulosti. Výsledkem je snímek napříč dvěma světy i epochami, ve které se potkají Ladislav Ondřej, Marian Roden, Denisa Pauzrová nebo Igor Bareš. Co si budeme, nechci být krutá, ale je to strašně cheesy v každém záběru. Uf. Filman od Smith Production, snímek o odvaze přátelství a filmových snech, promítají nyní česká kina.
3: Jsem prostě v prdeli finančně teďka s tím filmem.
6: No, to je teda zavrat.
2: Tahle branče je zatraceně tvrdý job.
3: Musíte tak drncat, člověče.
7: Ježišmarja, no tak...
3: No tam je hřbitov, tam ne, na druhou stranu.
7: A to pardon.
3: Ještě čas.
2: Tady to chceš opravdu točit?
3: Jo.
8: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: I went for a walk with my mother when I was a child, and she never made it home.
1: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
2: How's Alex doing, Andre?
3: Has Alex spoken yet?
4: Na Netflixu najdete britský kriminální seriál Jediný svědek a je to příběh, který vás nezaujme fikcí, ale tím, že se skutečně stal. Rachel Nichols je brutálně zavražděna v Londýně roku 1992 a jediným svědkem celé události je její dvouletý syn Alex. Přes noc se z Rachelina partnera Andrého stane samoživitel, ale to je jen začátek jeho dramatu. Zatímco se snaží chránit traumatizovaného syna před dotěrnými novináři a pod tlakem zoufalého policejního vyšetřování, musí zároveň bojovat s vlastním žalem. V hlavních rolích se představí Jordan Walker a Mark Stanley. Jediný svědek. Tři epizody britského krimidramatu, které je bolestivé, ale zároveň hluboce lidské, najdete nyní na Netflixu. A pokud by vás zajímal pouze faktický pohled na případ, Netflix nasadil spolu se seriálem Jediný svědek také dokument ve filmové stopáži Vražda Rachel Nichols.
5: If Alex is the only witness, he's in danger.
6: He'll be safe here.
5: And am I supposed to just trust you?
7: We interviewed the boy, yeah?
8: Do you remember what the bad man was doing?
5: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
9: You lost her too, Andre. What do you need?

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: 2 týmy, 2 rivalové a 1 tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: asking for your forgiveness for my cruelty towards you. I take all the blame.
1: Action! Streamovací platforma Edis Online nasadila jeden z nejodvážnějších životopisných filmů – Matka. Makedonská režisérka Teona Strugar-Miteska, kterou u nás znáte třeba z filmů Bůh existuje a její jméno je Petrunie, nebo Nejšťastnější člověk na světě, přináší nekonvenční pohled na matku Terezu z Kalkaty. Ne tu ikonickou, ale tu mladou řeholnici někdy na samém začátku. V roce 1948, ještě dávno předtím, než ji svět začal oslavovat jako světici. Příběh se odehrává během jediného týdne. Matka Tereza čeká na souhlas Vatikánu, aby mohla opustit klášter a založit vlastní řeholní řád. Čeká, pochybuje, čelí tlaku církevních pravidel, vlastním ambicím i skandálu, který zachvátí klášter. A pak přichází moment, kdy si musí vybrat, uposlechnout nebo jít vlastní cestou. Hlavní roli stvárňuje švédská herečka Naomi Rapace. Matku najdete nyní na streamovací platformě Edis Online.
0: I will not participate in your scheme.
2: How can I stay here?
0: You have betrayed both God and me.
3: There are people who will do it regardless of the law. She'll go to them and she might die.
0: No one will ever know. Just you, the doctor, Kumar and I. And God.

Tak co za novinky nám nadělila kina minulý čtvrtek, tedy 4. června? Máme tu Vládce vesmíru, Nicholas Galitzin nasadí brnění He-Mana, Jared Leto si nasadil masku Skeletora a Travis Knight roztočil mašinu naplno. Prince Adam se vrací na spustošenou Eternii a musí zachránit svět. Akční fantazy pro všechny, kdo si v dětství hráli s figurkami a pro jejich děti taky. Wayans Brothers jsou zpět v kinech. Scary Movie 2026 reunifikuje celou původní partu Anu Faris, Reginu Hall, Marlona a Shauna Wayanse, aby znovu sekala humor z hororových klišé. Tentokrát berou na mušku remakey, prequely i sekvely posledních let. Korektní to rozhodně nebude. Z britských ostrovů přijíždí skutečný příběh Johna Davidsona v dramatu Přísahám, že za to nemůžu. Robert Aramayo a Maxim Peak v dojemném příběhu o dospívání, odmítnutí a neočekávaném přátelství, které změní všechno. Tourettův syndrom a absurdní výkřiky zaručeny. Španělský film Romeria od Carly Simon, autorky Alcaraz, nabízí osobní a nostalgický příběh dívky, která pátrá po rodičích, které nikdy nepoznala. Film slavil úspěch v hlavní soutěži v Cannes, takže pokud máte rádi poctivé festivalové kino, tohle je vaše adresa. Z české produkce je v kinech Filman, drama o odvaze přátelství a válečné minulosti, které inspirovalo mladého režiséra. Ze světa dokumentů je v kinech Amused, Losí, Odyssea, československý dokument Hany Novákové, který sleduje fascinaci člověka losem od českých lesů přes Rusko až do Kanady. A vaše miniatury ocení v kinech Animák Mambo Jumbo. Kamarád, co přes noc vyroste do oblačných výšin a musí najít Babu Jagu, aby se vrátil zpátky. Zábavná rodinná jízda pro pišišvory všech velikostí. Toliko k novinkám v kinech.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste si našli cestu k Zun Radio a jste našimi pravidelnými posluchači. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. 9. června těsně po západu slunce se na obloze potkají Venuše a Jupiter v takzvané planetární konjunkci. Budou vypadat, jako by se málem dotýkali, ale ve skutečnosti je mezi nimi nejméně 4násobek vzdálenosti Země od slunce. Takže ano, kosmická iluze, hodná dobrého kouzelníka. Jak popisuje portál space.com, tahle setkání se opakují zhruba jednou ročně, protože naše sluneční soustava je placatá jako pizza. Planety obíhají skoro v jedné rovině, takže se na obloze stále potkávají na stejné stezce, ekliptice. A teď to nejlepší. Planetární vědkyně Kat Volková vysvětluje, že právě tahle dynamicky klidná konfigurace je jedním z důvodů, proč na Zemi existuje život. Kdyby byly oběžné dráhy nakloněné nebo protáhlé, klima by se zbláznilo a zlatovláska by si nesedla. Tak 9.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection,
2: Multifactor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukářku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
8: Zoom. Powerplay.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. V kinech můžete narazit na Losí Odysseu, Kriterion zrestauroval příběh Lennyho a v Česku vyšla na Blu-ray francouzská Spojka 2. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Existuje ještě něco takového jako totemové zvíře? Člověkův zvířecí průvodce? Může být jeho volání tak silné, aby i Evropana poslalo na cestu po svých stopách?
1: Do kin vstoupil domácí dokumentární film s názvem Amused Lossy Odyssea. Režisérka a etnoložka Hana Nováková v něm vypráví o svém fascinujícím pátrání po losím tajemství. A věřte, že jde o pátrání, které změnilo nejen ji. Los, jeden z největších savců severní polokoule, byl po staletí prastarým totemovým zvířetem, které lidi přitahovalo napříč kontinenty a kulturami. Nováková svou filmovou odyseu vedla z českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady. Výsledkem je koláž příběhu vyprávěných z osobní, spirituální i vědecké perspektivy, která nabízí pohled na losa jako průvodce mezi světy a symbol rovnováhy a možná i odpověď na otázku, jak uzdravit náš vztah k přírodě. Československý dokument Amused Lossy Odyssea, který distribuuje Bonton Film, najdete nyní v českých kinech.
2: Science is starting to catch up to our stories and our stories are catching up to science.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Hollywood nikdy nespí a my taky ne. Půlnoc v Hollywoodu je tady pro vás.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naše firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: How do you people really feel about doing it? Isn't that about the dirtiest thing we could do to each other?
4: He was a comic,
5: a cynic,
4: a satirist,
5: a criminal,
4: a genius.
6: Sběratelská edice Criterion Collection přinesla v nové 4K restauraci jeden z nejvýraznějších amerických životopisných filmů 70. let, Lenny od Boba Fosseho z roku 1974. Fosse, který byl sám ikonoklastem a outsiderem showbiznisu, si vybral příběh přesně na míru. Lenny Bruce, kontroverzní americký komik, který v 50. a 60. letech rozkymácel poválečnou americkou prudérnost svými drsně pravdivými stand-up vystoupeními, narážkami na sex, drogy a politiku, a skončil u soudu za obscénost. Film je natočen jako noárová sonda do jeho života s výpověďmi pamětníků prokládanými záběry z vystoupení a soukromého pekla. Dustin Hoffman podává v titulní roli jeden ze svých nejintenzivnějších výkonů vůbec. Jede doslova naplno, tělem i hlasem. Valérie Perrin jako jeho žena Hany vnáší do snímku svěží a zasahující lidský rozměr, za který si vysloužila nominaci na Oscara. Film byl nominován celkem na 6 Oscarů, včetně nejlepšího filmu, režie a hereckých výkonů. Criterion vydání nabízí 4K digitální restaurace z Dolby Vision HDR, jeden 4K Ultra HD disk s filmem a jeden Blu-ray s bonusy. V těch najdete audio komentář filmových historiků, archivní rozhovor s Dustinem Hoffmanem a Valérie Perrin, nový rozhovor se střihačem Alanem Haimem a to vše k filmu, který byl přes 50 let dostupný jen ve studiovém vydání bez větší péče. Lenny v edici Criterion Collection si můžete zakoupit na criterion.com nebo si ho vypůjčíte online na Apple TV a Prime. Video.
7: The point I'm trying to make is that we all live in a very hypocritical
8: society. Mr. Bruce, you leave me no alternative but to find you in contempt of this court.
7: Please, don't take away my words.
9: Newsweek described his cause of death as an overdose of police.
10: His obituary in Time magazine said he viewed life as a four-letter word.
9: Dustin Hoffman, Lenny, a Bob Fosse film.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
11: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální

0: like a four roses straight up and water on the side.
1: Good.
0: Four roses straight up and water on the side.
1: Go over.
0: Bourbon.
2: Na Blu-ray vyšel v české distribuci od Magic Box klasický akční thriller z roku 1975 Francouzská spojka 2. Režisér John Frankenheimer navázal na Oscarový hit Williama Friedkina a vrátil drsného newyorského detektiva Doyla opět v podání Gina Hackmana, tentokrát přímo do Marseille. Doyle přijede chytit drogového bose, který mu před lety utekl přes Atlantik, jenže místo, aby lovil on, stane se sám návnadou. Charnier ho nechá unést, 3 týdny mu píchá heroin a pak ho vyhodí z drogovaného před policejní stanicí. Co následuje, je jeden z nejpůsobivějších detoxikačních oblouků v historii hollywoodského thrilleru a pak přijde výsledné zúčtování. Hackman tu podává jeden ze svých nejlepších výkonů.

0: tónů, odvážný fyzický a bez jakýchkoli hereckých příkras. Fernando Rey jako Charnier je chladný a nepolapitelný jako vždy. Skvělou francouzskou spojku 2 na Blu-ray si pořídíte v běžných obchodech. Pokud preferujete digitální variantu, film najdete také na Disney+, Apple TV nebo Google Play.
1: This is Popeye's Revenge. The final chapter in the pursuit of the French Connection. French Connection 2.
2: Why don't you go back to New York and kill policemen, since that's what you do best?
1: In 1971, the French Connection won the Academy Award for Best Picture of the Year. Only one film could follow it. Gene Hackman in French Connection 2.

A já mám pro vás ještě přehled nejzajímavější nabídky on demand posledních dvou týdnů a je solidní. Apple TV Plus přidalo novinku Hvězdné městečko, spin-off seriálu For All Mankind, který nás tentokrát zavádí za železnou oponu. Alternativní historie vesmírného závodu pohledem Sovětů. Kosmonauti, inženýři i zpravodajci zakopaní hluboko v systému, kde větší nebezpečí číhá na Zemi než v kosmu. Paranoidní thriller v nejlepším slova smyslu. HBO Max vrací fanoušky animované sci-fi komedie do akce. Rick a Morty jsou zpátky s devátou řadou. Tvůrci slibují prvotřídní organický balast bez umělé inteligence, jen s lidskými chybami a chlupy na zádech. Kdo série zná, ví. Netflix přichystal hned tři zajímavé tituly. Německá komedie Vraždy všímavě se vrací s druhou řadou. Advokát, který mindfulness využívá k likvidaci mafiánských bosů, teď bojuje i s vlastním vnitřním dítětem. Dokumentární série Michael Jackson Verdict nabídne výpovědi přímých účastníků historického soudního procesu. A britský krimi seriál Jediný svědek přináší skutečný příběh z roku 92. Vražda Rachel Nicholové na Wimbledon Common a otec, který zůstal sám a chránil dvouletého syna, jediného očitého svědka vraždy. Prime Video nabídlo rovnou tři lahůdky. Spider Noir, živě hraný marvelovský seriál. Nicolas Cage, co by životem unavené soukromé očko v New Yorku 30. let. Paranoia a styl na prvním místě. Clarksonova farma se hlásí s pátou řadou. Jeremy a Caleb řeší high-tech zemědělství, britský státní rozpočet a Calebův vůbec první výlet do zahraničí. A animované fantasy Legenda jménem Vox Machina na Prime Video nabídla čtvrtou řadu. Parta žolnéřů opět zachraňuje království, tentokrát před dávno spícím zlema. Sky Showtime pak naservírovalo velkolepé finále pro fanoušky panských sídel, panství Downtown velké finále. Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Paul Giamatti a celá sestava v příběhu o předávání rodinného dědictví, aristokratickém skandálu a loučení se starou érou. Tečka za sérií s pompou. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zun Radio. Je nepopiratelné, že máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Log Management, SOC 2.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifactor.
2: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: www.akufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktů na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Dusančkora Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podělila o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu, která rozesmutní každého astronoma. Vesmírný teleskop Sphérex, který mapuje oblohu v blízkém infračerveném světle, hlásí, že 73,3% jeho snímků z loňského května až září jsou znečištěné stopami umělých družic. A pozor, Sphérex není na Zemi, brouží 700 kilometrů nad planetou. Ani tam neunikl. Jak popisuje portál Universe Today, na jeden snímek připadají v průměru 2,18 stop, uspořádaných do tvaru písmene X, jak se křižují megakonstelace. Družice jsou dnes tak jasné, že spouštějí ochranný algoritmus proti kosmickému záření. Teleskop si myslí, že ho zasáhla částice a ono to byl jen Starlink mávající kolem. A teď to nejlepší. Americká komise zvažuje povolení až 2 milionů družic. Simulace pak hlásí 100% znečištěných snímků a 189 stop

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáku.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na začátku června se sešla parta z OSN s představiteli 172 vlád světa, tisícovkami nevládních organizací a nadšenci na summitu země v Rio de Janeiro.
2: Dneska
1: 8. června 92 ale Kanadské mezinárodní centrum pro rozvoj oceánů a Oceánský institut Kanady udeří hřebíček na hlavičku. Oceány stojí daleko od pozornosti veřejnosti i vlád, ačkoliv se neustále využívají, kontinuálně znečišťují a je nutné je začít chránit.
3: Pane Bube, mohl bys uklidit ten nepořádek?
4: Já uklízení zvážňuju.
1: Proto navrhují, aby OSN uznalo 8. červen jako Světový den oceánů a výsledek? Žádný.
2: Vítej ve světě zkázy!
1: Kanaďané se ale nevzdávají ve svém snažení.
5: Právě jsem si hezky popovídal se Sly Perlmanem. Chce velký článek do oceanografického magazínu a my teď tisk moc potřebujeme.
1: V dalších letech budou pravidelně na toto téma upozorňovat a po dlouhých 16 letech a masivní celosvětové petici OSN přijme deklaraci, která 8. červen oficiálně uzná jako Světový den oceánů.
6: Tohle je dobrodružství.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktů na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Dusančkora Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podílela o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však k revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol.

0: Radio.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu, která rozesmutní každého astronoma. Vesmírný teleskop Spherex, který mapuje oblohu v blízkém infračerveném světle, hlásí, že 73,3% jeho snímků z loňského května až září jsou znečištěné stopami umělých družic. A pozor, Spherex není na Zemi, brouží 700 kilometrů nad planetou. Ani tam neunikl. Jak popisuje portál Universe Today, na jeden snímek připadají v průměru 2,18 stop, uspořádaných do tvaru písmene X, jak se křižují megakonstelace. Družice jsou dnes tak jasné, že spouštějí ochranný algoritmus proti kosmickému záření. Teleskop si myslí, že ho zasáhla částice a ono to byl jen Starlink mávající kolem. A teď to nejlepší. Americká komise zvažuje povolení až 2 milionů.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Vznáším námitku proti tomuto nesmyslnému počínání. Prozatím ústně, později to se píšou. Bude-li na to čas.
2: Zavři zobák, musíme to tady dát do pucu před letem.

návštěvníků, kteří chtějí na vlastní oči spatřit všechny ty báječné muže na ještě báječnějších létajících strojích a sami si okusit, jaké to je posadit se za knipl.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Desetinka dolů, desetinka nahoru. Index PX se poslední dva týdny příliš nehýbe. To samé se ovšem nedá říct o jednotlivých akcích. Více než 27% pokles Photon Energy, co předminulý týden dal, to minulý týden vzal. Nedařilo se ani zbrojovce Čekoslovakru, která odepsala 14% a vrátila se k historickým minimum. Zbrojařská skupina oznámila dohodu na dodávkách munice pro americkou armádu, získání kontraktu na zapalovače munice pro dvě země NATO, šortaři však měli navrch. Naopak se dařilo titulům Doosan Škoda Power nebo ČES, jehož akcie vymazaly technický podividendový pokles. Událostí týdne byla bezesporu valná hromada ČESu, která mimo jiné schválila dividendu, změny v dozorčí radě a především transformaci společnosti, tedy vyčlenění zákaznického segmentu do nové dceřiné společnosti, ve které by měl ČES v budoucnu prodat minoritní podíl. Společnost se po valné hromadě dočkala poměrně výrazného zvýšení cílové ceny od analytiků z Morgan Stanley z předchozích 880 korun na 1250 korun, tedy nedaleko od současných hodnot akcie. Takřka beze změny zakončila týden Kofola Československo, která se podělila o výsledky za první čtvrtletí a potvrdila výhled. 15% růst provozního zisku byl v souladu s odhady analytiků, kteří však zmiňují nárůst zadlužení společnosti. Novou analýzu akcí Foodshop vydal analytik Timur Barotov z BH Securities, který snížil cílovou cenu na 110 korun a potvrdil nákupní doporučení. Pohled do makrosvěta. Květnová inflace zpomalila, když zlevnily zpracované potraviny a zvolnil růst cen alkoholu a tabáku. Klesla také nezaměstnanost. Dobré zprávy přišly také o mzdách, které v úvodu roku v reálné výši vzrostly o více než 6%, což bylo nad očekáváním ekonomů. Došlo však k revizi růstu za poslední dva roky směrem dolů. Zpomalení růstu za duben hlásí maloobchod a průmysl, i když od toho ekonomové očekávali ještě slabší číslo. Zrychlení naopak hlásí stavební sektor, jehož tahounem bylo pozemní stavitelství. Zbytek týdne přinese především finální čísla o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu, která rozesmutní každého astronoma. Vesmírný teleskop Spherex, který mapuje oblohu v blízkém infračerveném světle, hlásí, že 73,3% jeho snímků z loňského května až září jsou znečištěné stopami umělých družic. A pozor, Spherex není na Zemi, brouží 700 kilometrů nad planetou. Ani tam neunikl. Jak popisuje portál Universe Today, na jeden snímek připadají v průměru 2,18 stop, uspořádaných do tvaru písmene X, jak se křižují megakonstelace. Družice jsou dnes tak jasné, že spouštějí ochranný algoritmus proti kosmickému záření. Teleskop si myslí, že ho zasáhla částice a ono to byl jen Starlink mávající kolem. A teď to nejlepší. Americká komise zvažuje povolení až 2 milionů družic. Simulace pak hlásí 100% znečištěných snímků a 189 stop na obrázek. Tak hlavu vzhůru a dalekohled raději do sklepa. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio

0: Vrch na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: The story of an endless Star Trek. The journey of a pioneer in space and time.
2: To comprehend where Pioneer 10 has been and where it's going, think of Earthbound history.
3: Byl vypuštěn v 72. S rychlostí 52 000 km v hodině se stal nejrychlejším objektem, který dosud opustil Zemi a dosáhl orbity Marsu už za 12 týdnů. V době probíhající války ve Vietnamu si 7 měsíců klestil nebezpečnou cestu skrz pás asteroidů k Jupiteru. Sbíral unikátní data a fotografoval Jupiter mezi tím, co Amerikou zmítala kauza Watergate.
2: Pioneer continued, heading outward a million miles a day.
3: 13. června 1983 překračuje Pioneer 10 oběžnou dráhu Neptunu, v této době nejvzdálenější planetu od Slunce, aby se stal prvním člověkem vyrobeným objektem, který opustil sluneční soustavu.
2: For tonight, the spacecraft is about to cross the path of the farthest planet from the sun, to leave the solar system. Nothing from this planet has ever ventured that far, nearly 3 billion miles.
3: Tato mise ale nekončí. Sonda bude zkoumat částice proudící přes jinak prázdné vesmírné vákuum a extrasolární kosmické paprsky.
4: That is us moving out. That's not a machine moving out. It's a philosophical wonder and it's a religious wonder.
2: And we wonder, could there be life waiting for Pioneer? Dreamers think so.
3: Zatímco si to sonda Pioneer 10 šine do volného vesmíru se zlatou plaketou, která obsahuje hvězdnou mapu s naší adresou a vyobrazením lidí, vědci sbírají neocenitelné zkušenosti, které obohatí budoucí mise Juno a Galileo.
2: Its first encounter with another star will be 10,000 years from now. Pioneer will keep going. Perhaps to eternity.
3: Radiová komunikace se sondou Pioneer 10 bude definitivně ztracena 23. ledna 2003 ve vzdálenosti 12 miliard kilometrů od Země. Mise, která měla trvat pouze 21 měsíců, přežije více jak 3 desetiletí. A za 2 miliony let proletí Pioneer 10 s tichým pozdravem jako vesmírná loď duchů kolem hvězdy Aldebaran. Možná si pak ta zlatá plaketa konečně najde nějaké čtenáře. Ovšem, pokud mezi tím tu sondu skutečně nesestřelí naštvaný Klingon ze Star Treku, který si trénuje svůj střelecký na lidském vesmírném harampádí.
5: Je to na čas! We get a quahol!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: co? Co? Dobrý?
1: Já jsem funky.
2: Je funky.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Vrch na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostelstva. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

to na záver, výborná klasika z roku 91, a toto je Sabrina Johnson. Track s názvom Peace.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A mám pro vás dnes příběh, který by mohl přepsat učebnice kosmonautiky. Bývalý paralympijský medailista John McFall, dnes 45-letý chirurg britské zdravotní služby, by se mohl stát prvním člověkem s fyzickým handicapem, který bude žít na oběžné dráze. Jak uvádí portál space.com, britská vláda a kalifornská společnost VAS podepsali memorandum, které má McFalla, záložního astronauta Evropské kosmické agentury, dostat na výzkumnou misi na vesmírnou stanici Haven 1. Ta odstartuje na raketě Falcon 9 už příští rok. McFall přišel o pravou nohu při nehodě na motorce v 19 letech a v roce 2008 získal bronz na 100 metrů v Pekingu. Ve vesmíru by zkoumal fyziologii, protetiku a pohyb v mikrogravitaci. Jeho výzkum by mohl pomoct milionům lidí na Zemi. Od lehčích protéz po léčbu osteoporózy. A teď se držte sedaček, končíme dřív, než mě někdo začne dohánět. Mějte se pozemsky.
3: This is a power play.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: V den svých 35. narozenin se princ obdarovává svobodou a novým jménem. Jeho prohlášení zní jasně. Je to nevyslovitelný symbol, jehož význam nebyl identifikován. Je to všechno o myšlení novým způsobem. Naladění nové volné frekvence.
2: Je to symbol.
1: Prince podepsal svůj první kontrakt s Warner Bros. Records v 77., tedy v 18 letech. Smlouva mu dala spoustu tvůrčí svobody a zajistila, že může produkovat v podstatě, co chce. Uspořádání dlouho fungovalo velmi dobře pro obě strany. Label financoval jeho experimentální vrtochy a za to si vydělal hromadu peněz. Jenže nic netrvá věčně.
2: Cítím napětí.
1: Prince před rokem prodloužil tuto smlouvu, která mu měla zajistit 10 milionů za každé album, kterého se prodá více jak 5 milionů kopií, stejně jako jeho předchozí počin Diamonds and Pearls. Ale zatímco vydavatelství soustředilo pozornost na každé album ve snaze maximalizovat příjmy, Prince chtěl vyprázdnit trezor a vydat mraky materiálu. Když Warners tuto strategii odmítli, Prince šel z kůží na trh, objevil se slovem Slave načmáraným přes tvář a pustil se do bitvy s nahrávacím průmyslem.
2: Bitches.
1: Jelikož label vlastní veškerý Princův výstup, rozhodl se změnit své jméno na něco, co nemohou ovlivnit, a změna Princova jména na nevyslovitelný symbol z něj udělá doslova ikonu.
3: I have no idea. What are you gonna call him?
2: What was he thinking?
3: I think he wasn't.
1: Pokud jde o kýžený symbol, ten se vyvíjel už od přebalu jeho 80-kového alba 1999, kde se objevil jako směs znaků pro muže a ženu. Poté na motocyklu ve filmu Purple Rain a v 90. na přebalu Graffiti Bridge. Tento symbol ale nemůže být chráněn autorskými právy, a tak Prince najal designerské studio v Minneapolis, které glyf upravilo a přidalo přes něj prvek, který mu dodává jedinečný identifikátor. K tomuto symbolu tak Prince vlastní autorská práva, použil ho jako název alba v 92. a 7. června 1993 se stává jeho vlastním jménem. Až do milénia, kdy skončí kontrakt s vydavatelstvím, Prince nebude existovat. Média ho budou označovat jako umělce dříve známého jako Prince a pro nás bude tento úžasný hudebník love symbol. Dokud se opět nestane princem.
4: I had searched deep within my heart and spirit, and I wanted to make a change and move to a new plateau in my life, and it sort of divorced me from the past. Well, I didn't choose that. That was chosen.
5: You're chosen for you.
4: Yeah.
6: This is an effort to try and get you to look at him a little differently. I appreciate it.
2: It's a symbol.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a huči kuči tance. V kinech můžete narazit na Losí Odysseu, Kriterion zrestauroval příběh Lennyho a v Česku vyšla na Blu-ray francouzská Spojka 2. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Existuje ještě něco takového jako totemové zvíře? Člověku v zvířecí průvodce? Může být jeho volání tak silné, aby i Evropana poslalo na cestu po svých stopách?
1: Do kin vstoupil domácí dokumentární film s názvem Amused Lossy Odyssea. Režisérka a etnoložka Hana Nováková v něm vypráví o svém fascinujícím pátrání po losím tajemství. A věřte, že jde o pátrání, které změnilo nejen ji. Los, jeden z největších savců severní polokoule, byl po staletí prastarým totemovým zvířetem, které lidi přitahovalo napříč kontinenty a kulturami. Nováková svou filmovou odyseu vedla z českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady. Výsledkem je koláž příběhu vyprávěných z osobní, spirituální i vědecké perspektivy, která nabízí pohled na losa jako průvodce mezi světy a symbol rovnováhy a možná i odpověď na otázku, jak uzdravit náš vztah k přírodě. Československý dokument Amused Lossy Odyssea, který distribuuje Bonton Film, najdete nyní v českých kinech.
2: Science is starting to catch up to our stories and our stories are catching up to science.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Recovery Plan. Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
1: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
0: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
1: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
0: Myslíte nějakou m***u?
1: No...
0: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
1: Cože?
0: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
0: A hlavně... Má okulink.
1: Okulink?
2: Asome. Tichý zážitek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: optimální pro vaše projekty na CZ-doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: How do you people really feel about doing it? Isn't that about the dirtiest thing we could do to each other?
4: He was a comic,
5: a cynic,
4: a satirist,
5: a criminal,
4: a genius.
0: Sběratelská edice Criterion Collection přinesla v nové 4K restauraci jeden z nejvýraznějších amerických životopisných filmů 70. let, Lenny od Boba Fosseho z roku 1974. Fosse, který byl sám ikonoklastem a outsiderem showbiznisu, si vybral příběh přesně na míru. Lenny Bruce, kontroverzní americký komik, který v 50. a 60. letech rozkymácel poválečnou americkou prudérnost svými drsně pravdivými stand-up vystoupeními, narážkami na sex, drogy a politiku, a skončil u soudu za obscénost. Film je natočen jako noárová sonda do jeho života s výpověďmi pamětníků, prokládanými záběry z vystoupení a soukromého pekla. Dustin Hoffman podává v titulní roli jeden ze svých nejintenzivnějších výkonů vůbec. Jede doslova naplno, tělem i hlasem. Valérie Perrin jako jeho žena Hany vnáší do snímku svěží a zasahující lidský rozměr, za který se vysloužila nominaci na Oscara. Film byl nominován celkem na 6 Oscarů, včetně nejlepšího filmu, režie a hereckých výkonů. Criterion vydání nabízí 4K digitální restauraci s Dolby Vision HDR, jeden 4K Ultra HD disk s filmem a jeden Blu-ray s bonusy. Všech najdete audiokomentář filmových historiků, archivní rozhovor s Dustinem Hoffmanem a Valérie Perrin, nový rozhovor se střihačem Alanem Haimem a to vše k filmu, který byl přes 50 let dostupný jen ve studiovém vydání bez větší péče. Lenny v edici Criterion Collection si můžete zakoupit na criterion.com nebo si ho vypůjčíte online na Apple TV a Prime Video.
6: The point I'm trying to make is that we all live in a very hypocritical
7: society. Mr. Bruce, you leave me no alternative but to find you in contempt of this court.
6: Please, don't take away my words!
8: Newsweek described his cause of death as an overdose of police.
9: His obituary in Time magazine said he viewed life as a four-letter word.
8: Dustin Hoffman, Lenny, a Bob Fosse film.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Jalim, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: 2 týmy, 2 rivalové a 1 tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: like a four roses straight up and water on the side.
1: What?
0: Four roses straight up and water on the side.
1: Pull over.
0: Shit. Bourbon.
2: Na Blu-ray vyšel v české distribuci od Magic Box klasický akční thriller z roku 1975 Francouzská spojka 2. Režisér John Frankenheimer navázal na Oscarový hit Williama Friedkina a vrátil drsného newyorského detektiva Doyla opět v podání Gina Hackmana, tentokrát přímo do Marseille. Doyle přijede chytit drogového bose, který mu před lety utekl přes Atlantik, jenže místo, aby lovil on, stane se sám návnadou. Charnier ho nechá unést, 3 týdny mu píchá heroin a pak ho vyhodí z drogovaného před policejní stanicí. Co následuje, je jeden z nejpůsobivějších detoxikačních oblouků v historii hollywoodského thrilleru a pak přijde výsledné zúčtování. Hackman tu podává jeden ze svých nejlepších výkonů, odvážný, fyzický a bez jakýchkoliv hereckých příkras. Fernando Rey jako Charnier je chladný a nepolapitelný jako vždy. Skvělou francouzskou spojku 2 na Blu-ray si pořídíte v běžných obchodech. Pokud preferujete digitální variantu, film najdete také na Disney+, Apple TV nebo Google Play.
3: This is Popeye's Revenge. The final chapter in the pursuit of the French Connection. French Connection 2.
4: Why don't you go back to New York and kill policemen, since that's what you do best?
3: In 1971, The French Connection won the Academy Award for Best Picture of the Year. Only one film could follow it. Gene Hackman in French Connection.

A já mám pro vás ještě přehled nejzajímavější nabídky on demand posledních dvou týdnů a je solidní. Apple TV Plus přidalo novinku Hvězdné městečko, spin-off seriálu For All Mankind, který nás tentokrát zavádí za železnou oponu. Alternativní historie vesmírného závodu pohledem Sovětů. Kosmonauti, inženýři i zpravodajci zakopaní hluboko v systému, kde větší nebezpečí číhá na Zemi než v kosmu. Paranoidní thriller v nejlepším slova smyslu. HBO Max vrací fanoušky animované sci-fi komedie do akce. Rick a Morty jsou zpátky s devátou řadou. Tvůrci slibují prvotřídní organický balast bez umělé inteligence, jen s lidskými chybami a chlupy na zádech. Kdo série zná, ví. Netflix přichystal hned tři zajímavé tituly. Německá komedie Vraždy všímavě se vrací s druhou řadou. Advokát, který mindfulness využívá k likvidaci mafiánských bosů, teď bojuje i s vlastním vnitřním dítětem. Dokumentární série Michael Jackson Verdict nabídne výpovědi přímých účastníků historického soudního procesu. A britský krimi seriál Jediný svědek přináší skutečný příběh z roku 92. Vražda Rachel Nicholové na Wimbledon Common a otec, který zůstal sám a chránil dvouletého syna, jediného očitého svědka vraždy. Prime Video nabídlo rovnou tři lahůdky. Spider Noir, živě hraný marvelovský seriál. Nicolas Cage, co by životem unavené soukromé očko v New Yorku 30. let. Paranoia a styl na prvním místě. Clarksonova farma se hlásí s pátou řadou. Jeremy a Caleb řeší high-tech zemědělství, britský státní rozpočet a Calebův vůbec první výlet do zahraničí. A animované fantasy Legenda jménem Vox Machina na Prime Video nabídla čtvrtou řadu. Parta žolnéřů opět zachraňuje království, tentokrát před dávno spícím zlem. Sky Showtime pak naservírovalo velkolepé finále pro fanoušky panských sídel, panství Downtown velké finále. Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Paul Giamatti a celá sestava v příběhu o předávání rodinného dědictví, aristokratickém skandálu a loučení se starou érou. Tečka za sérií s pompou. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
7: Prodáno!
8: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Půlnoc v Hollywoodu a především Zun Radio. Je nepopiratelné, že máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Oh, yeah. Sweat. Agnes van der Wees, www.

Pozdravím Medvedilcu, brum, brum, brum. Pozdravím Vronkovcov, Zita, ahoj. No samozrejme Fištronovcov. Aj Kesinku. Toto je Sanctus Groove.

también es un compositor de guaguancó, muy prolífero.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.
5: The use of things.
0: Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepřesunou.
5: Situation could therefore be considered medical. As healing for a social disorder. But again, I would say that they used in that way

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás kometární senzaci, vážení posluchači Zoom rádia. Periodická kometa 220p McNaught minulý týden nečekaně explodovala jasem, a ne tak ledabile. Jak popisuje magazín Universe Today, jasnost vyskočila o 7 magnitud během jediného dne, tedy 600krát. Pozdější měření ukázala dokonce 8000násobný nárůst. To není výbuch, to je kometární ohňostroj. Kometu objevil v roce 2004 australský pozorovatel Robert McNaught a obíhá Slunce každých 5,5 roku chycená gravitací Jupiteru. Periheliem projde 14. června ve vzdálenosti 1,6 astronomické jednotky. A teď to nejlepší. Najdete ji triedrem nízko nad východním obzorem před svítáním, hned vedle Saturnu. 16. června projde pouhé 2 stupně od kroužkovaného obra. Vstávejte ve 4 ráno, stojí to za to. Tak si nezapomeňte pohled vzhůru. Vesmír dnes hraje bez scénáře. Mějte se pozemsky.
0: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
5: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC 2.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu, která rozesmutní každého astronoma. Vesmírný teleskop Spherex, který mapuje oblohu v blízkém infračerveném světle, hlásí, že 73,3% jeho snímků z loňského května až září jsou znečištěné stopami umělých družic. A pozor, Spherex není na Zemi, brouží 700 kilometrů nad planetou. Ani tam neunikl. Jak popisuje portál Universe Today, na jeden snímek připadají v průměru 2,18 stop, uspořádaných do tvaru písmene X, jak se křižují megakonstelace. Družice jsou dnes tak jasné, že spouštějí ochranný algoritmus proti kosmickému záření. Teleskop si myslí, že ho zasáhla částice a ono to byl jen Starlink mávající kolem. A teď to nejlepší. Americká komise zvažuje povolení až 2 milionů družic. Simulace pak hlásí 100% znečištěných snímků a 189 stop na obrázek. Tak

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně má Oculink.
2: Oculink?
3: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

for us just one more time.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.